0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Sequence starts in 10 seconds.

0: devadesátka? Hit Radio devadesátka.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
2: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
1: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
3: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Escucha el ritmo.

0: It's no doubt. Kráčíme do další hodiny, ale pomalu, v klidu, nikam nespěcháme, vždyť je čtvrtek. Za 6 minut 7 už je s vámi na Hit Radio 90 Vláďa Řepka. Ahoj a příjemné ráno. A snad to tak bude i na silnicích. Doprava.
1: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Snížit rychlost doporučujeme na dálnici D1 na 369. kilometru před sjezdem na Vrbici ve směru z Polska na Ostravu. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut, kolona se netvoří. Kvůli opravám v Aviatické ulici a zúžení před exitem letiště ve směru do Prahy se budete sunout v koloně po dálnici D7 už od Kněžovsi. Zdržení je zatím na 10 minut, ale s rostoucím provozem bude narůstat. Zpozorněte také na D1 ve směru na Brno za sjezdem na Ostředek. Na 35. kilometru stojí po nehodě odstavené nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
0: A já ještě přidám Rakovnicko. V Novém Strašecí v Karlovarské ulici probíhá vyšetřování nehody osobního auta s dodávkou. Místo je s opatrností průjezdné, ale počítejte s omezením.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
9: A?
8: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
9: nepřežijí.
8: Naštěstí Baumax má řešení.
10: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
13: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
14: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
15: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
16: Tak už můžu?
17: Točíme.
16: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
17: No co asi děláte, ne?
16: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
17: A dál?
16: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
17: A kde vás najdou?
16: Jako adresu?
17: Webovky.
16: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
17: Máme.
16: Ale radši to vem znova.
18: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
0: Počasí. Je čtvrtek, 13. srpna, čeká nás další sluneční den, bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách 21 stupňů.
19: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Ahoj, moji milí, krásný ráno, jmenuji se Vládě Řepka a počase vás zdravím z Hitrádia 90. No, stejskalo se mi. Ale přiznám se, teda uniklo nám po 17 hodinách na cestě v letadle jeden teda zásadní moment, o kterém všichni mluvíte a je toho plný Instagram. To fakt, jako to sluníčko na chvíli vypnuli, aby nebylo takový vedro? Ale už je, koukám zase zpátky, stejně jako Rembrandt a I'll Be There For You. Užijte si ráno.
19: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Legendární David Bowie, Hello Space Boy na Hit Radio 90, 10 minut po 7 v kolabu s Pet Shop Boys, krásné ráno. Vydržet na scéně 44 let, no vlastně už skoro 45, bez jediného rozkladu jako Pet Shop Boys, no tak to chceme recept, jsem s ním. Podle nich je úplně jednoduchý, netráví spolu víkendy a každý z týhletý dvojky má úplně jiný kamarádi. Přemýšlím, jestli tahleta pracovní spolupráce jde zakomponovat i do vztahu dvou lidí, třeba do manželství nebo do partnerství. Tam bych raději doporučoval společné dovolené. Za chvíli jsou 90ky zpátky, budou třeba Green Day.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Franto, kde jsou ty maliny?
7: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
6: Taky zavakuovanej.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
13: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
12: Rodinné oslavy,
13: romantické svatby,
12: firemní setkání
13: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
12: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
13: Přijeďte zažít Zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
12: Zámek Berchtold.cz.

Za 7 minut bude 7:30, pěkný čtvrtek z ranního hitrádia 90. Přeje Vláďa a Black Box. Hrajeme 90. non-stop, takže nezastavuju a pouštím Bon Joviho, který v červenci, když vystupoval v New Yorkské Madison Square Garden, tak musel předčasně ukončit koncert. No normálně. Odložil mikrofon a omluvil se, že ho něco bolí. Zřejmě hlasivky, protože ono ty přechody z klimatizace do vedra, no však to známe všichni. Tak my přejeme Johnovi hlavně rychlé uzdravení a posíláme jeho neprůstřelnou klasiku v plné síle. Tady je Bon Jovi.

0: Pěkné ráno v 7.36. Jestli si Celine Dion představujete, jak chytá bronz někde na plážích, tak ne, ne. Za prvý se podívejte, co v těch mořích plave, že jo? Ochranný faktory, to je druhá věc. A za třetí, Celine má úplně jiný starosti. Jak tady teď koukám do kalendáře, tak to bude 12. září, to už je za míň jak měsíc, kdy začíná v Paříži její velký návrat. Takže Celine tráví leto zavřená v posilovně a na hlasových tréninzích. A o lístky byl takovej zájem, že v pořadníku čekalo přes 9 milionů lidí. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, bude třeba Lucie a Skamenělý dítě. Krásné ráno.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

0: Tak já nevím, snad jsem teď tím Chrisem Reo hitem The Road to Hell na Hitradio 90 pár minut před osmou nespůsobil to, že to takhle bude i na silnicích. Co ty na to, Renato?
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Renata Pichová. Kvůli pracem na silnici necháte půl hodiny navíc v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D4 mezi 14. a 9. kilometrem. Nehoda je na prvním kilometru D5 na Prahu. Zdržíte se 20 minut od 5. kilometru. Obousměrně se přibrzdíte u exitu Ořech na Pražském okruhu. Je to na 15 minut a s 10 minutami navíc počítejte na D7 na Prahu u letiště kvůli dopravnímu omezení. Nehoda dodávky s osobním autem vás lehce přibrzdí na D1 ve směru na Brno na 178. kilometru, pak je ale delší zdržení mezi Ostrovačicemi a sjezdem na Břeclav. Osobní auta tu nechají 20 minut, nákladní jednou tolik. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: A já ještě přidávám Praha, Novopatská, před sjezdem na Satalice směrem na Ústí nad Labem. Narazil osobní auto do dopravního kůželu, takže to tu stojí v jednom jízdním pruhu a počítejte se silným provozem a taky už s kolonou.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz Matracezahubičku.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
7: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
8: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
12: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. O víkendu nás zase čekají tropy, pak ale přijde ochlazení. V pondělí už by měla Česko plně zasáhnout studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Přinést by měla jak ochlazení až o 10 stupňů, tak i déšť. Nad Českou republikou bylo ve středu večer možné pozorovat velmi výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázelo jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Stát dneska v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé můžou zapojit ve 13 hodin. Několik členů posádky se pokusilo skočit přes palubu americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Loď je nasazená v souvislosti s válkou s Iránem a panují na ní extrémně špatné podmínky. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes představí i dvě české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glory Manuel. V kvalifikaci oštěpařů pak nastoupí obhájce zlata Jakub Vadlejch.
2: Počasí. Čeká nás sluneční den, bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách 21.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Tak jak už bude víme, na víkend si teda přepereme plavky, když bude těch 35 a na pondělí vypereme péřový bundy, který na sluníčku budou aspoň krásně schnout. Krásný ráno, zítra Rádia 90 přeje Vláďa Řepka, je za minutu 8 a tohle už je další hit z 90, který milujeme a který se přesně hodí na dnešní ráno.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádio 90.

0: Kenia Payne. Tady paní Twainová je důkaz, že řádit vlastně můžeme i po 60. Je velká kamarádka Harryho Stylese a seznámili se tak, že za ní Harry přišel do zákulisí, ne žádat o podpis, ale klidně drze, hele, moje máma má narozeniny, zavolala by si ji a zaspívala, a Shania to udělala, do telefonu zaspívala přesně tenhle ten hit. Shania za chvíli střídá Madonna a taky bude Burma Jones a Samba v kapkách deště. Pěkný ráno, zítra Radio 90 přeje Vláďa.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru. Jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: Happysport.cz.
12: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Taky vás nabíjí něčím neskutečně pozitivním hlas Bohouše Josefa. On úžasný. Samba v kapkách deště, no to by se nám hodila na ty suchý pole a lány. My si dáváme 2 minuty před 8:30 na Hitrádiu 90. Bohouš Josef, ten je neuvěřitelný i dneska, rozhodně nezahálí. Na podzim ho čeká pořádně nabitá divadelní sezóna v pražské Broadwayi. Zaspívá si třeba v Muži se železnou maskou nebo v muzikálu Troja. A my dál hrajeme 90 non-stop. Tohle už jsou Four Non Blondes, Linda Perry. Krásné ráno.

0: Hit Radio 90, 8.38, Cranberry se Vládě Řepka, krásné ráno. Myslíte si, že existuje přímá úměra mezi tím, že chmelu vyrostlo málo, tak pivo hned zdraží? Vás ještě chvilku budu strašit. Chmelaři ze Žatecka totiž hlásí docela bírou úrodu chmele. A ještě mu prý chybí ta správná hořkost. Ale prej klid, v hospodách pivo nezdraží, protože chmel se do toho piva prý už skoro nedává. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, budu pro vás mít třeba Cardigans.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Sundávám brýle, po Men in Black je tu. Doprava. Jak se jede? V Praze na jižní spojce za sjezdem na Modřanskou směrem na Černý most došlo k nehodě. Zdržení je tu zatím kolem 5 minut. Kolona se tvoří v protisměru.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Kvůli pracem na silnici necháte 20 minut v koloně na příjezdu do Prahy po D4 mezi 14. a 9. kilometrem. Porouchané auto v pravém pruhu je důvodem půlhodinového zdržení na D6 od 12. po 6. kilometr. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice k exitu Ořech a 15 minut necháte v koloně na příjezdu do Prahy po D7 kvůli omezení u letiště. Nehoda dodávky s osobním autem vás přibrzdí na D1 na Brno na 178. kilometru, pak je ale větší zdržení mezi Ostrovačicemi a sjezdem na Břeclav. Osobní auta tu nechají 20 minut, nákladní jednou tolik. Šťastnou cestu.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
10: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj.
11: A teď?
10: Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy.
11: Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala.
10: Žluté lázně v Podolí,
11: MHD, na kole i pěšky za chvíli.
10: Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
17: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
16: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Bude převážně jasno, takže nás čeká příjemný slunečný den. I teploty budou celkem fajn. Na horách 21, na severovýchodě kolem 24 a všude jinde nejvíc 30 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Pěkný čtvrtek je 9, my jsme Hit Radio 90, zdraví vás Vláďa Řepka. Pojďme se na chvilku zasnít. Představte si, že by vám z ničeho nic na účtu přistálo přes 13 milionů korun a ještě k tomu dva baráky v Praze. No ale ono se to opravdu stalo. Počkejte, za chvilku prozradím, jestli jste to náhodou nebyli vy.
0: Hit Radio 90 a Vláďa Řepka.

0: 90 na Hitradio 90 Gala a Freed From Desire, pěkný čtvrtek. Na koho, nebo spíš na co se usmálo štěstí? Kdo zdědí 13 milionů a dva domy k tomu? To je zásadní otázka. Jestli se jmenujete křestním jménem Zoologická a příjmením Zahrada, no, tak byste to klidně mohli být i vy. Tolik totiž odkázala dárkyně pražské zoologické zahradě a jak i sama Zoologická prozrazuje, tak takových lidí je víc. Lidi bez příbuzných často totiž odkazují svoje majetky právě zoo, protože tam chodili celý život, relaxovali a je to jejich srdcová záležitost. Když jsme u těch srdcovek, tak bude You'll Be In My Heart, Phil Collins, za chvilku na Hitrádiu 90.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Jedno léto, jedno místo. Duplex. Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta. Duplex. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

Phil Collins na Hitradio 90, 5 minut před 9:30 a připomínka dob, kdy mu to ještě zpívalo a kdy mu ještě bylo dobře. Od roku 2022 už nekoncertuje a měl na kahánku, zradila ho totiž záda a tak se vrhnul na alkohol. No a jak víme, ten problém neřeší, ale spíš ho ještě zhorší. A Phil Collins na tom byl tak špatně, že lékaři už k jeho posteli dokonce svolávali celou rodinu. Phil ale ten nejtěžší zápas vyhrál, od té doby se nedotkl ani kapky alkoholu a užívá si každý den s rodinou. A my téhle legendě teda posíláme obří respekt a další písničku. Manic Street Preachers a ty jsou i pro vás na Hitrádiu 90.

0: hrajeme 90 non-stop, Donu Lewis vystřídá za chvilku Bryan Adams. Přiznám se, že kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl jednou mít jeho formu a vypadat tak dobře. A recept Bryana Adamse je vlastně úplně jednoduchý. Žádný alkohol, čistě vegetariánská strava a neustálé koncertování. Já se jmenuji Vláďa Řepka, ty dvě podmínky zkusím splnit, ale zaspívat by mohla kolegyně Markéta Rachmanová, která mě střídá před 10. Ahoj, zítra v 7.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
4: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.

Kdo to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Jimmy Somerville na Hitrádiu 90, 4 minuty před 10. dopolední. Hezký čtvrtek, jak se máte? Tak pojďme na silnice a podíváme, jak to jezdí. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Nehoda na Brněnské ulici v Praze blokuje levý pruh u sjezdu na Chodov. Kvůli tomu necháte 15 minut na D1 na Prahu od exitu Průhonice. Kvůli dopravnímu omezení u letiště počítejte s 15 minutami navíc na příjezdu do Prahy po D7 a obousměrně necháte 10 minut u exitu Ořech na Pražském okruhu. D1 je po nehodě u Klimkovic na 345. kilometru ve směru na Prahu už otevřená, kolona se pomalu rozjíždí, je to na 15 minut. A kvůli nehodě byla zavřená dálnice také za Rosicemi ve směru na Brno. Kolona už se pomalu rozjíždí ze 177. kilometru, ale stále tu ztratíte víc než hodinu. Šťastnou cestu.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Tahické léto v Aquapala Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapala Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BARDS.cz.
7: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
8: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska bude skoro jasno, slunce už zase ve své normální kondici, teploty 25 až 30 stupňů, na severu kolem 24 a v tisíci metrech na horách maxima kolem 21.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak pokud na hodinách vidíte za 10 vteřin 10 hodin, tak vám to včerejší zatmění s očima nikam nehnulo. A pokud slyšíte ženský hlas, tak se vám to nevrazilo ani do uší. Já jsem Markéta Rachmanová, tohle kolem je Hit Radio 90, hezký čtvrtek.
0: Hit Radio 90 a

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: posloucháte Hitradio 90, 10 hodin 13 minut. Když se podíváte na naše sítě, tak tam připomínáme událost z roku 1994, kdy legendární festival Woodstock připomněl 25 let od toho úplně prvního ročníku. Tenkrát tam v 90. udělali parádu velký kapely v čele třeba z Green Day a statisíce lidí se válely v bahně. Tak dneska díky suchu už ani ten Woodstock nemůže být vlastně taková zábava, protože vrátit se z festiáku s čistýma botama, to je houby festiák.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hitradio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hitradio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
8: Happysport.cz.

Půl jedenácté posloucháte Hit Radio 90. To, že Brian May je vystudovaný astrofyzik, kde získal doktorát, víme. Dokonce jeho doktorská práce byla zaměřená na zodiakální prach ve sluneční soustavě. Takže pro něj byla včerejší událost na obloze prostě něco, kvůli čemu podle mě už měsíce nespal. A když se to pak včera dělo, tak kdo chtěl, mohl s ním na jeho Instagramu Zatmění slunce sledovat přímo s Brianovým odborným a přitom myslím docela srozumitelným komentářem. Má tam zpozorování spoustu fotek a videí a je vidět, že Brian May si to prostě včera velmi užil. Hit Radio 90, pokračujeme.

0: Metallica. Tahle píseň se stala obrovským fenoménem na amerických stadionech. Takovou zajímavou tradicí je zápas amerického fotbalu na univerzitě ve Wisconsinu, kde vždycky mezi třetí a čtvrtou čtvrtinou celý ten stadion za zvuku Jump Around skáče tak silně, že to dokonce měří i seismografy. Tak ono 80 tisíc lidí, kterým je do skoku, to už ten Richter zaznamená. House of Pain na Hitrádu 90. Hezký dopoledne s náma, za chvíli jsme zpět.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitrádio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitrádio 90.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
1: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90ka.

0: show.
1: Tohle je taková druhá tvář MC Hammera na Hit Radio 90. Krátce před 11. hodinou. Podíváme se na oblohu a za všeho nejdřív na silnice. Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Policie šetří srážku dvou osobních aut na 5. kilometru dálnice D5 na příjezdu do Prahy. Nehoda blokuje levý jízdní pruh a kolona je na 15 minut. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu směrem na Modletice, počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Kvůli opravám v Aviatické ulici a zúžení před exitem letiště ve směru do Prahy se budete sunout v koloně po D7 už od Kněževsi. Zdržení je zhruba na 20 minut. Dvě nehody jsou před Brnem na dálnici D1. Jedna je na 184. kilometru a druhá na 194. Mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav tak necháte 20 minut na mě.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: happysport.cz.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 a na horách maximálně 21.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezké dopoledne, krátce po 11. hodině vám přejeme, je čtvrtek 13. srpen. Téma zatmění slunce už jsme asi vyčerpali. Ale jako ve výtahu, kdy se sejde nesourodá skupinka lidí, co jindy mlčí, se to docela hodí. S vámi je Markéta Rachmanová, nesou další hity. Dlouho jsem neslyšela třeba dívčí soulovou partu En Vogue. Tak si za chvíli dáme.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Hrajeme nejvíc 90. v českém metoru, 14 minut po 11. hodině En Vogue. Prázdniny u babičky, ty jsou hodně fajn, ale když je poblíž někde kukuřičný pole, tak babička z toho může být i na mrtvici. Dvouletá holčička se takhle včera zaběhla do pole na Vyškovsku a babička ji skoro hodinu nemohla najít. Takže nakonec přijela policie, udělala rojnici a všechno dobře dopadlo. V hororu Kukuřičné děti od Stephena Kinga úplně ne, takže je potřeba se z těch dobrých konců radovat. Dál posloucháte Hit Radio 90, Roxette, UB40 za chvíli.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Radio 90.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
14: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
13: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
14: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
15: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
13: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

Titul Kavouk, tentokrát s Madonou na Hitradu 90. Teploty v příštích dnech půjdou zase hodně nahoru. O víkendu bude fakt všude velký vedro, 32, 36, v neděli k tomu můžou přijít lehký přehánky a bouřky, ale není to úplně jistota. Tak jestli vám někde zbývá aspoň kousek nevyschlý vodní plochy, využijte toho. Někde už je zakázaný zalejvání a napouštění bazénu, takže asi se shodneme, že jestli je někdo hrdinou tohoto letošního léta, pak je to ten včerejší měsíc, co aspoň na chvíli zářící slunce přikryl. Staring at the Sun, YouTube v 11:30. Hezký dopoledne.

0: 12. srpna 1991 se v obchodech objevila černá deska, která měla rozdělit fanoušky a přepsat dějiny metalu. Metallica na ní zpomalila a vedle těch kytarových riffů ukázala i jakousi zranitelnost a taky to, že když prostě jednoho z muzikantů rockový kapely opustí ženská, tak to nehodí za hlavu jako rocker vlasy, ale že ho to trápí. A protože James Hetfield do té doby v těch písničkách hlavně křičel a fakt to jako velmi tlačil, tak se učil procítěně zpívat podle hitu Wicked Game od Chrise Isaaca, protože to byl tenkrát nějaký hit. A není náhoda, že ji tady pro vás za chvíli máme. Takže učitel a jeho žák. Hit Radio 90. Hezký dopoledne.
1: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kylie Minogue spojila síly s Madonou nejdřív na festivalu LGBT komunity v Holandsku a teďka spolu vydali taky nový remix. Hledejte na Spotify. 12 hodin za okamžik, pojďme na silnice, na zprávy, na počasí, však to znáte. Doprava.
1: Krásné poledne přeje Tereza Musilová. Nehoda je na D1 směrem na Prahu. Na 14. kilometru bourala 3 auta a blokují jeden pruh. Další nehoda je na D5 před Prahou. Na 5. kilometru se srazila 2 auta. Už jsou u Krajnice, přesto je tam kolona na 10 minut. A pokud pojedete dál po Pražském okruhu směrem na Modletice, tak počítejte s dalšími 15 minutami navíc až k exitu Ořech, kde se v koloně stala nehoda na kilometru 22. Z východu Čech hlásí bouračku Hradec Králové, stala se v Roudničské ulici. A taky Trutnov, tam je problém v ulici Nový most na Kruháči. No a pokud pojedete po dálnici D1 směrem z Prahy na Brno, tak počítejte se zdržením právě u Brna, mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav naberete 15 minut.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
12: 90. Nejlepší.

0: Prabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Stát v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady. Ta loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit už za hodinu. Pražská Kbelská ulice se po rekonstrukci otevře po 16. hodině. Práce tady začaly 2. července. Týkaly se skoro 3 kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. Proběhla výměna asfaltového povrchu nebo opravy a vystužení kanalizačních šachet. Češi se dožívají stále vyššího věku, přibývá stoletých. Jejich počet se za posledních 7 let bezmála strojnásobil. Dlouhodobě přibývá i 90. Je zatím zlepšující se zdravotní péče nebo vývoj věkové struktury obyvatel. Začíná hudební festival Trutnov Open Air. Letošní ročník připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla, který i jako prezident býval po roce 1990 návštěvníkem festivalu. Pořadatelé akce ji prohlásili za svého náčelníka. Program festivalu nabídne různé žánry a potrvá do neděle.
2: Počasí. Dneska bude převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24, hory 21, zítra také jasno, teploty 27 až 32, takže ještě výš, Šumava třeba hlásí 25 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Pěkný poledne. Já myslím, že už jsme mluvili dlouho. Pojďme hrát. Hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: realita je taková, že moc skupin z Dánska se do světových hitprách neprokousalo. Asi by se to nepovedlo ani Cut & Move, kdyby si nevybrali cestu cover verze hitu z 80. let. Víte, jak se jmenovala zpěvačka téhletý party? Zididada. To je jak z pohádek Tisíce a jedné noci. Princezna Zididada. Dál hrajeme 90. non-stop. Connells za chvíli.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: 90. Nejlepší.

4 minuty do půl jedné zbývají, posloucháte Hit Radio 90. Tohle je první využití funkce, který se v muzice říká autotune. Cher byla vlastně průkopnice a první zpěvačkou, u který se to použilo. Tenkrát to bylo něco jako zjevení, něco jako umělá inteligence. Cokoliv ale teď vytvoří AI muzikant a objeví se na Spotify, tak bude muset mít od září jasný označení a nálepku, že to vytvořila AI persona. Posluchačům, co si Spotify platí, se už prostě hodně nelíbily profily umělců, kteří vypadali jako lidi, ale po tom detailnějším pátrání zjistíte, že je to všechno generováno AI. Proto to omezení. A pro mnohé možná i prozření. Palo Habera, ten bude už od září hledat skutečné hvězdy na nově. Dáme si ho za chvíli s kapelou Team, právě teď Soul Asylum. Hezký den.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Už jsem vám někdy říkala, že tohle je moje nejoblíbenější skupina ze severu. To jsou Aha, I Call Your Name, těsně před 13. hodinou a taky poslední hit, který stíháme právě v téhletý hodině. Pokračujeme za moment.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne, přeje Tereza Musilová. Nehoda je pořád na D1 před Prahou. Na 14. kilometru bourala 3 auta a blokují jeden pruh. Na trase z Prahy na Benešov po silnici 1/3 pozor u odbočky na Čerčany, i tam je nehoda a před ní asi 2 kilometry dlouhá kolona. V Českých Budějovicích opatrně v Nádražní ulici u křižovatky Sýrovcovou havarovaly 2 nákladňáky, i tam počítejte se zdržením v koloně. Provoz houstne na D1 před Brnem ve směru z Prahy, nesouvislé kolony jedou od 171. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Osobní auta se zdrží kolem půl hodiny a kolona na 10 minut je i na D2 směrem na Brno, začíná na 3. kilometru. Šťastnou cestu.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
9: Máme.
8: Ale radši to vem znova.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska bude odpoledne maximálně 25 až 30, zítra nás čeká taky většinou jasný den. Teploty půjdou ještě výš na 27 až 32, severovýchod zítra 26, 1000 metrů na horách, 22, Šumava 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Čtvrteční odpoledne vám snad funguje jak má. Je 13. srpna, pořád ještě spousta míst na nový prázdninový zážitky, než spadne klec. Markéta s vámi a vybírám ty největší hity 90. Jste s námi na streamu, anebo taky na cestách v dabu, tak to jede.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitrádio 90 a jedna od Freddyho, muzikálová, takže ne úplně známá, ne úplně hitová, ale my občas se hrádneme po věcech, které jsou tak trochu polozapomenutý a skrytý, což ale rozhodně není ta, která tady bude za zhruba 2,5 minuty. Počkejte si.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Tyhle holky si říkali Licious Ethic. Teď na Hitrádu 94 minuty před půl druhou odpoledne. Russell Crowe už dávno nevypadá jako gladiátor, ale ten hvězdný prach se kolem něj tak nějak pořád sype. Byl hostem Karlovarského

festivalu a příští rok na jaře přijede do Čech znova. Nikoli jako herec, ale jako frontman skupiny Gentleman Barbers. Zahraju ve Foru Karlín v Praze. Je to takový poctivý americký rock. No a Russell vždycky mezi písničkama baví publikum veselýma historkama z natáčení. Tak 23. května. Teď Spin Doctors, Two Princes, Hit Radio 90. Hezký čtvrtek.

0: Tohle, když Janek Ledecký zaspívá na svých tradičních vánočních koncertech, tak prostě zpívá celý sál. Proklínám na Hitrádu 98 minut po půl druhé. I dneska vás čeká rubrika 3 ve 3, takže Ivo A se zaměří na tři hity, který spojuje nějaká věc. A dneska to bude rok 1994 a tehdejší Woodstock, protože právě tam se objevila spousta kapel, který byste třeba ani na jednom pódiu dohromady nečekali. Tak 3 ve 3 v 15 hodin. Markéta se loučí, těším se zítra v 10. Ahoj.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
3: Matracezahubičku.cz
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
6: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Skvělá věc od Guns N' Roses, Don't Cry, právě teď dozněla na Hit Rádiu 90. S vámi už je Ivo Aláč, přeju vám krásný čtvrtek, i Tereza je tady. Doprava.
1: Krásné odpoledne přeje Tereza Musilová. Nehoda je na D7 před Prahou. Na druhém kilometru bouralo osobní auto s nákladňákem. V koloně se zdržíte 15 minut. V Praze na jižní spojce pozor ve směru na Barandovský most. Na nájezdu na Šelku bouralo osobní auto, provoz je částečně omezený. Dvě nehody hlásíte z Českých Budějovic. První na Husově třídě na křižovatce s ulicí na Dlouhé Louce a druhá je v Nádražní u křižovatky Sýrovcovou a tam je i kolona. A silný provoz je pořád na D1 před Brnem ve směru z Prahy. Nesouvislé kolony jedou od 172. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Osobní auta se zdrží půl hodiny.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nevíš, ho?
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Franto! Ten vysavač je zase rozbitej.
11: No jo, a zas to musím řešit já.
12: Tak příště domo.
13: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
3: Jedno léto, jedno místo.
4: Duplex.
3: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
4: Duplex.
3: Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Stejně jako dneska bude i zítra většinou jasno a taky o nějaké ty 2 stupně tepleji, 25 až 32 se čeká. Nejnižší noční teploty 14 až 9, v údolích jenom kolem 6 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Dneska se sice nemůžeme těšit ani na zatmění slunce, ani na vrchol Perzeid, ale zase se pořád můžeme těšit na to, co bude v playlistu Hitrádia 90, že jo? No tak já napovím, že v následujících minutách si dáme královnu popu, jednu fakt skvělou a ne tak často hranou píseň kapely R.E.M. a hned na úvod dva pány a dvě dámy ze Švédska. A nebude to ABBA.
0: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: Vodní toky vysychají a takto hledání řeky, o kterém teď zpívali R.E.M., je vlastně dost pravděpodobnější, ale taky se toho víc nachází po poklesu hladin řek. Třeba slovenská policie teď hlásí víc výjezdů k nálezům staré munice v korytě Dunaje. Za chvíli Rescue Me na Hitrádiu 90 od Bell Book & Candle, na to se hodně těším.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

Lourdes Gloria Manuel před chvílí předvedla skvělé semifinále na 400 metrů a s přehledem postoupila do sobotního finále mistrovství Evropy v atletice. Dneska se ale rozběh nepoved sprinterovi Macíkovi, který do večerního semifinále neprošel, a nevyvedla se ani kvalifikace výšky bývalé juniorské mistrně světa Michaele Hrubé. Teď teda ještě budeme držet palce oštěpařům, hlavně aby se ta kvalifikace povedla obhájci zlata Jakubovi Vadlejchovi, a taky ještě pořád sledujeme desetiboj. Vilém Stráský byl dneska a v jednu chvíli po čtvrtém místě na překážkách celkově pátý, tak mu samozřejmě držíme palce dál. A potom, co jsme si tady řekli, jak jsou na tom čeští atleti, tak si dáme jednu českou zpěvačku na Hit Radio 90. Tady je Anna K. a Nebe.

0: Jedinečný hlas Celine Dion na Hitrádiu 90. Blíží se dnešní 3 ve 3, tři hity, které něco spojuje. A dneska půjde o písně, které zazněly 13. srpna 1994 na tehdejším festivalu konaném čtvrtstoletním v 69. Za chvíli už kapela, která se toho původního Woodstocku klidně mohla zúčastnit, kdyby Mick Jagger nenatáčel film a Keithu Richardsovi se zrovna nenarodilo dítě.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

0: Maggie Riley právě teď dospívává na Hitrádiu 90 Every Single Heartbeat. Máme 7 minut před 15. Za chvíli tedy 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, ale ještě předtím také aktuální informace. Nejprve Tereza s dopravou.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Nehoda je na dálnici D8 u Vodochod. Na 25. kilometru směrem na Drážďany boural nákladák a převrátil se. Kolona má 4 kilometry a ztratíte v ní půl hodiny. Zdržíte se taky na trase z Prahy na Tábor na silnici 1/3. U Benešova blokuje provoz srážka dvou aut. Silný provoz je pořád na D1 před Brnem ve směru z Prahy. Řidiči kamionů poprvé zpomalí před Domašovem na 170. kilometru a pomalu jedou až k omezení v Brně u křížení s Břeclavskou D2. Osobní auta v levém pruhu se zdrží kolem půl hodiny. A na příjezdu do Brna po Vídeňské ve směru od Pohořelic opatrně na úrovni Modřic, tam se srazilo osobní auto s motorkou, popojíždí tam kratší kolona.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha.cz. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
14: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách. Já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Stejně jako dneska bude i zítra většinou jasno, o nějaké ty 2 stupně ještě tepleji, 25 až 32 se čeká, nejnižší noční teploty 14 až 9, v údolích jenom kolem 6 stupňů. Jinak co víkend, v sobotu pořád krásně a ještě o něco tepleji, v neděli pořád kolem těch 35 stupňů zhruba, ale místy přehánky nebo bouřky, hlavně v Čechách.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 13. srpna 1994, to byla sobota a první hlavní den festivalu Woodstock 94. Původně byl v plánu jenom víkend, ale pořadatelé pro velký zájem přidali ještě pátek, během kterého vystoupili třeba James nebo Sheryl Crow. No a v neděli pak Spin Doctors, Red Hoti, Peter Gabriel, Green Day nebo Santana. No ale my se teď zaměříme na tu sobotu, kdy zpívali i Joe Cocker, Metallica, Cukero či Yusun Dur, ale taky The Cranberries, Salt and Pepper a Aerosmith. Takže si právě od nich dáme písně, které tenkrát na Woodstocku 94 zazněly.
2: 3 ve 3.

0: Členové kapely Aerosmith už byli na tom prvním legendárním Woodstocku v 69. jako diváci. A o čtvrt století později se na Woodstocku 94 už zahráli. Zaznělo tam třeba právě Living on the Edge a taky Let's Talk About Sex v podání Salt and Pepper a nebo Linger od The Cranberries, tedy to, co jsme si dali jako dnešní 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
1: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
7: Důležité životní okamžiky potřebují to správné místo.
8: Zámek Berchtold u Prahy je tu pro vás.
7: Rodinné oslavy,
8: romantické svatby,
7: firemní setkání
8: i chvíle odpočinku od každodenních starostí.
7: Vychutnejte si kouzlo zámeckého prostředí, výbornou gastronomii a rodinnou atmosféru.
8: Přijeďte zažít zámek Berchtold. Jsme tu pro vás již 15 let.
7: Zámek Berchtold.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Bad Boy Slim teď obohatil playlist Hit Rádia 90. Žádní žraloci, medúzy nebo ježci. Největším nebezpečím pro plavce v Jadranu je jedna agresivní želva. Útočí na místě, kde jsem se jako malý koupal v podstatě každé léto, tedy v oblasti kaštelů chorvatského Splitu. A za poslední 3 týdny pokousala minimálně 5 lidí, hlavně do oblasti zad. Experti to nechápou a doporučují větší obezřetnost. No tak pojďme raději na skotskou vrchovinu. One More Time a Highland.

0: jestli Spice Girls nakonec přeci jenom něco neoznámí k tomu letošnímu 30-letému výročí, ale pořád nic. Mel C se skoro před měsícem vdala, Jerry přesně před týdnem oslavila narozky, ale jinak nic, no, asi fakt nic nebude. Ale co za chvíli bude na Hit Radio 90, to jsou Roxette nebo Neck.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Hit Radio 90. 90.

0: Jo, víkendu se chystám za mámou na chatu, teď jsme ale byli v Country House a společně s kapelou Blur na Hitrádiu 90, 5 minut před 16. Je čas na další aktuální informace od kolegyně Terezy.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Začneme v Praze. Na sjezdu ze Strakonické do ulice k Barandovu pozor ve směru na Pražský okruh. Bouralo tam osobní auto s nákladákem a tvoří se kolona. A v Dobřížské je nehoda před Zlíchovským tunelem směrem k Barandáku. Tam bourala dvě osobní auta a kolona je od tunelu Mrázovka. Na Teplické D8 brzdí provoz nehoda u Vodochod. Na 25. kilometru směrem na Drážďany se převrátil nákladák. Projíždí se jen jedním pruhem. Do kolony, která je na hodinu a půl, najedete už na 13. kilometru. A pokud se tomu chcete úplně vyhnout, sjeďte z D8 už na 9. kilometru v Úžicích. A skončíme před Brnem. Je tam silný provoz na D1 směrem z Prahy. Poprvé řidiči kamionů zpomalí před Domašovem na 170. kilometru a pomalu pojedou až k omezení v Brně u křížení s Břeclavskou D2. Osobní auta v levém pruhu ztratí půl hodiny.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
8: No jo, a zas to musím řešit já.
9: Tak příště domo.
10: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
11: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
14: Vyslev se na to, Franto!
15: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
17: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
16: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
18: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
19: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
19: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
19: Raskal
9: a Bíny.
19: A teď navíc se slevou 30%.
9: happysport.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: I zítra bude stejně jako dneska většinou jasno, beze srážek, taky o něco tepleji, 25 až 32 stupňů, čekejme. Nejnižší noční teplot je 14 až 9, v údolích jenom kolem 6 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Bude 16 hodin, pojďme si dát něco pálivého, Red Hot Chili Peppers.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Londýnské počasí už není to, co bývalo a jak jsme ho vždycky kritizovali, prší, chladno. V Londýně je teď momentálně 37 stupňů Celsia a rekordy se otřásají. Teď jsme si dali London Beat na Hitrádiu 90, za chvíli DNA a Suzanne Vega, anebo Saš.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

Ode dneška je v našich kinech Smrt Robina Hooda. Chvíle má hodně drsný, ale jinak taky velmi atmosférický film, který se mi hodně líbil. A moc tomu pomohl i skvělý Hugh Jackman v hlavní roli. No ale my jsme si na Hit Rádiu 90 připomněli Robina Hooda s Kevinem Costnerem. A teď už něco ze švédského filmu, který u nás běžel jako Láska je láska a v anglicky mluvících zemích jako Show Me Love podle tohoto hitu od Robin. Yeah.

0: Tomuhle tenkrát hodně pomohla reklama na Levisky, podobně jako dalším 90-kovým písním Inside od Stillskin či Spaceman od Babylon Zoo, ze kterých se pak staly ještě větší hity. Shaggy dobil hit parádu na obou stranách Atlantiku, Británii v Americe s písní Bombastic, která nám právě teď finišuje na hit rádu 90. Za chvíli Mike and Mechanics anebo Duran Duran, Come on down.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
4: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byl na Hitrádiu 90 Chris Ria a jeho dcera Julia, za chvíli naše Lucia a přehled zpráv, předtím Tereza doprava. Doprava.
1: S komplikacemi stále počítejte na Teplické D8 směrem na Drážďany. Kolona kvůli dvěma nehodám začíná na 13. kilometru a pokračuje až na 25. Strávíte v ní minimálně hodinu navíc. Pokud se tomu chcete vyhnout, sjeďte z dálnice už na 9. kilometru v Úžicích. Kolony popojíždí taky po D1 před Brnem ve směru z Prahy. Kamiony v pravém pruhu brzdí už u 9 křížů na 168. kilometru. Osobáky dojedou k omezení v Brně s půlhodinovým zdržením. A ve směru na Ostravu se po D1 jede pomalu i na trase z Brna do Vyškova. Mezi 202. a 210. kilometrem naberete 10 minut navíc.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matrace za hubičku.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
10: Třikrát zelená smažák!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
14: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 30%.
17: Happysport.cz.
18: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
19: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
20: On air, online, v dabu i v aplikaci
21: Rádia.cz. Hit Radio 90.
20: Krátké zprávy.
21: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Zátěžový test aplikace e-doklady před volbami proběhl úspěšně. Do testování se zapojilo 30 000 unikátních uživatelů. Digitální a informační agentura zaznamenala 58 200 přihlášení a 6 600 nových registrací. Pod náporem uživatelů i dnes fungovala aplikace e-doklady pomaleji. Pražskému ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. Zásoby má na kritickém minimu. Na svém webu proto vyzývá lidi k darování krve. Nedostatek mají i další pražské nemocnice. O víkendu Česko opět zasáhnou tropy. Místy čekáme teploty kolem 630 stupňů. Zůstane jasno, slunečno. V neděli se pak hlavně v Čechách postupně zatáhne a objeví se bouřky. V příštím týdnu teploty klesnou pod tropické hodnoty a bude oblačno s přeháňkami místy bouřkami. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel hladce postoupila do finále mistrovství Evropy. Ve druhém semifinále doběhla druhá v rychlém čase 49.81. Úřadující halovou mistryni světa porazila jen Polka Natalia Bukověcka. Finále ženské čtvrtky je na programu v sobotu večer.
22: Počasí.
0: Stejně jako dnes, bude i zítra většinou jasno a taky o něco tepleji, 25 až 32 stupňů čekejme. Nejnižší noční teploty 14 až 9, v údolích může být jenom kolem 6.
22: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: A teď už je před námi skvělá píseň na jejíž taktéž skvělý videoklip, který mě jako teenagera zároveň fascinoval i děsil. Vzpomínáme v prvním díle našeho podcastu Vypalovačka, který je o fenoménu MTV.
22: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Předtím tady byl hit z Bondovky Zlaté oko, teď taky remix písně z Madoniny Evity. A to nás ještě čeká filmový hit 17:30 na Hit Rádiu 90. Do té doby třeba Lighthouse Family nebo Texas.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Včera zatmění slunce a pak Perseidy, teď rovnou Armagedon. Aerosmith jsme tady dneska už měli mezi 3:00 a teď tedy v té naší další pravidelnosti filmový hit 6:30 na Hitrádiu 90. Protože dneska je to přesně 28 let od české kinopremiéry Armagedonu, tak jsme si tady zahráli ten na Oscara nominovaný hit z něj. Za chvíli něco od Stinga.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. domo.elektro.cz
4: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hitrádio 90. 90.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpídejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Devadesátky. Nejlepší

0: Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný.
5: A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
7: Jedno léto, jedno místo.
8: Duplex.
7: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
8: Duplex.
7: Zajistěte si vstupenky včas na Duplex.cz.
9: Ahoj, my jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
10: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
9: protože pro vás máme
10: marmelády bez cukru, jahoda,
9: malina,
10: mrnka,
9: švestka
10: nebo mango.
9: Ochutnejte si bez cukru,
10: bez chemie
9: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: Radio 90. 90 non-stop.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.